až jednou za noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba